nebesa jak starovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně, zmračen vůz si činíš. Zvlášíš se na perutích větrů, zvyklu si činíš svoje posly sluhy z ohnivých plamenů.

Oni si perou. Skryješ tvář a propadají děsu. Odejmeš jim dech a hynou. V prach se navracejí, sesíláš svůj dech a jsou stvořeni znovu.

Smáli se tomu, že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou. Smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.